0: Gio Mirci Metzlich nam Zaspiva Becho Gin Vacecie. A netko sa šice nastupič, chceme športovač.
1: NDR Sachsa, Serbski Rozvoz, Sport.
2: Prini Serbski Supercup starobne klasy modži nedeje športová jednotka Kruščice piatk ve obvuku športového svedženia převedva. Jadwiga Richterová zamovita zakopanský dorost SJC.
3: Sme so jara veseli, že sme opravdu všetky 5 serbské mužstva za to dobyť šmili. Vobdeli sú so Radvo, Nevilčice, Pančice, Kruščice a Relbice. A tuniorový modus by kožo napřečo kožnom, dokud sme nerovnú ličbu mali, tak sme so rozsudili, že kožo napřečo kožnom reje 5 na čmenčine. A s tým sme na koncu mali dobyčore a to by SJ Nevilčice.
2: Kompliment ze stron zamovitých SJC sudnickému kolektíve Metody Paulike, Ludvíge Jakubaši a Matejovej Gruborej. Koparské vúsledky mužojo Vyša Liga a Krajná Liga. Jednota Rudolštát bude sa budešin 0-0 a Drežďanský SC, to je celku, ktorým šraje Horčan Damian Jork, je prečivo FC Grimas 2-4 podležal. Za DSC by to v druhej re hižo druhá porážka. V okresná Vyša Liga za zbyhové dobeče 3-0 svečachu 5 kvečo Ralbičanci Sokoli o Kruščicách. Rotacelichu Niklas Schneider, Alexander Wauda a Richard Schneider. V samstnem času doby cuk post Germanie budešim šečivo zastupnictvu z horného kraja Šprevia ze 4-2. Za poštunikov by jedno rota rodžene pančan Klemens Mechelaciliu. Rakece Malešece 2-2 a Hore Kulov 3-5. Ra na orách bez dobom na rotách najbohača. Vobaj koparský cukaj Radvorský a tiež Nebelčanský staj v okresní líze štafla 2 s nerozsudným úsledkom 2-2 startovavoj. Hosťo z Radvoria miachu minakale trochu zboža. Najprede by Marlon Wenzel 1-0 celiu, potom hosťičelo hišče do přestavky Runa 2-1 z Viertnechu, doniž minakaučank 2-2 ze samorota Minjevu Runa. Nebielčenio na kvadachu doma zastat k 0-2 přečivo hosťom z Váza, rota za SJN celišta Jonas Kraučík a Florian Domš. Marina Vizda TSV Počnica 0-4 a SJ Kruščice 2. Mústvo FSV Wute 1-1, za Kruščanou by Mato Gisvok 1-0 celiu. Športový pokývaj hišče od popodňu pečich převedže so dženca v Mivočicach vulke zadkula bičfinále a od večera na posedmých raje v Ralbicach stará kopanská garda Sokova Ralbice Hroky přečivo starým knězam vojerovského FC.

0: Lietšo. A što sluša za vas k pravemu lietšu?
1: My sa sluša k tomu kupanie, grilovanie.
2: A čo podobí boč, a aj veľa veselá.
0: Dobré ranie, přeje vám Serbský rozvoz.

0: Prenie šulski džen, prenie džen, nová týdženia pondželu. 17. augusta na pošešči, što dáva nového?
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Na 5 serbských dále vedúcich šulách budyským v okresu startuje dženca podobne veľa džičí do 5. letníka kajš loni. Andrea Kišce nás nadrobnosťami.
3: Po aktuálnych ličbách krajného záriada za šulu a kubvanie je ich na 4 serbských vyšších šulách a na serbským gymnáziu Budyšinie dohromady 186 šulákov a šulerjov, loni by ich 189. V Rajbicach stúpa ličba od 20 na 28 a v Radvorju od 38 na 44. Nešto menej dzieci 5. letniku je plno tomu ve Voklecach, 32 miesto loni 36 a na serbskej vyšší šuli v Budyšine 22 miesto 30. Na serbskom gymnáziu v Budyšine majú v cioch riadoniach 60 šulokov a šulerjov 5 menej hač loni.
2: Vo sebe jasne stúpa ličba šulerjov a šulerkov z Orelským v okresu na vyššej šuli Nemsko-Serbského šulského komplexa Slepom. Tam započne 63 deči cioch 5 riadoniach, loni bych 46. Přepytovanie po vohoženiu budyského tovarstva Divine Gene přes dreje pravicarskú skupinu januáre 2025 a 2023 je so bez vúsledka zakončilo. Kajž státne rečníctvo ze Zorelca zžili, nie sú so žani v obdelení skúčičeľo zvyščič moli. Tež nadpad na osoby pred budyským vodžinským klubom Kurti júliu 2024 a 2023 so dále nepřepytuje. Tež tam nie sú moli žanoch skúčičeľu vúsledič. Při nadpadže pred 2 letoma je pozdatne pravicarská skupina 2 v osobe zraniva. Niedže 800 posta hosči je včera na zelovú nedželu do Zeživinskie a zelovie zárody kloštra Marinie v jezde Pančicach Kukove přikvatalo. Kež tamniša mišterská zárodnica Antje Majzorová na naprašovanie zželi, by mi s opetuarimi lica skýre viace ze šelakých končín nemskie, hač domorodnoch. Na zelových a regionálnych výkách poskyčích u výkovárieho miestru im vince, mydva, volie a čaje z domiacich zelo. Kultúrne v obrubi popudňo miestru im serbský folklórny ansambl Vudvo. Zelo u nidželu zárodže kloštra Marina Vizda zakončíšu s ekumenickým nešporom, stachanským farariom Vitom Ščapanom a superintendentom Tilmanom Popom. Ružičanské vesné tovarstvo pri Maríny Studničce je včera po nešporie ponoveniu vesnú tovarstvu rumnosť vesňankám a vesňanám přepodalo. Minených cioch mesacach sú čvonky a čvonojo tovarstva zhromadne z vesnej rádu stvú s pomocou spichovanských sredkov z regionálneho budžeja, regionálneho managementa honio Vúžiska hola a haty zanirovali. Voni čežišči, ponovenia, bešte akustika a bezbariernosť. A to bych upovešče, kýž namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A to je dženca ráno trochu turbulentne. Tu vysky a rímania budyšine. Tu kvílu pváči tiež zovánu ja předsilnými rímaniemi dešom a krupami dženca budyským v okresu. Poždišo môžu sa tiež trochu slunca pokazať a to šopši maximálne 22 stopňach.
0: To sa nech poranie za ríma, za tiež šulce, nováčce a šíce šulorio a vúčorio s časom vatúča. Bviska so tiež na drohách, Vujky Prašák? Nie, tam je všetko svobodné. Bviskačo, bviskače tu žané systémy nemám, jeli mače pokyvy za nás. Žilče nám ráde telefonice, Budyšin 730 400, alebo tiež ráde přes našu dámotnú app MDR Serbia, tam čaká na vás naša četová funkcia. Hebak přijeme všetkým dobrý start do nového dňa, do prvního šulského dňa.
1: Serbský rozvoz.
0: Dobrý start, přijeme Bettina a Jakub. Kajšte Steffen Kostosz, gdzie su wostali te dny 5 po napo 6.

Krótko po cibilki na šestie. Dženca so zaso za bulom honi vulki finale zatkula beachvolleybulovej ture Miłoczycach. Dženca od večer sedmich so tam za bulom honi a zajmce su tež vizo vutrobne vitani rone takaj šmustva, ki su so za to přizivili. Štujš se so na kubanski jizbe domovinskije skupine Michała Hornika v obdělič do Vielceja do Zbokomorova, tam so slabu do Brunicove jame podač, može so išče hač do dženstnišeho za vonu kubansku jizbu pola župy Michał Hornik přizjevič. Z dybkom starta do nového šulského leta je od dženstnišeho vúžeska vúžiska kupy ve Vojorecach zavrena a to išče hač do konca měsaca. Tež dys su nekoci šulorio zhrudni zrdebe dženca zaso do šule, je dženca zaso vesła punčela Happy Monday Budyšinje, dženca pod heslom Můj, tvoj, naš Budyšin k 25. razy. Chcidža pokazač, kak pisane a riane naše mjesto je, z dobrý hudžbu a v ustajencu. Od pečich do sedmich a to na namjesće před Michałskej cirkviu. Mordžina doprytka, reka přichodnú sobotu, to sú zajmce mordžostní na Powerserp do Nuknice vítani. Přizoče rade váš mordžinský klub, rejovanskú skupinu abo přečeský klub, celé jednore přes Instagram pola serbského mordžinského tovarstva Pauka. Pečo mili so tola namakač, jedne mústve, sobotu so potom vubiedžovanie na pocioch záj a potom je riana afterparty při Kopšinjanským rodžišču.

0: večo z namšim znati sadu. Nerajkaj si zjedžu, to je Boži dar. Haj, máme šicht surobiznu viaca hač dosť. Netrebáme nuzu trádač. Bo vopdari na skojžde džen s pôdami stvorbe, s Božím darom. Nimo pôdu zemie sú Bože dare tiež struota, svojbni, pšečeljo, čas. S čím je vás Bo vo sebe vopdaril? Jezus nenapomína jenož k češču nošči pred Božími darami, ale dže krok dále a chce, zobuchme so Bohu dovierlivé modlili. Počak Bohu pistovali a z tutoho počaha čerpali, štož k viernemu živeniu trebame. Komu z vás dá nán, když jeho vo klip prosu kamen? So Jezus praša. Jeli potaj kým hižo my vieme svojim dječom dobre dare dávať, čím skýre dá náš nebieský vod svojho ducha tým, kýž jeho proša. Dare ducha sviatého sú osobite Boží dar. Vone pomhaja nám časnosti Bože púče spoznač, so bychme niede k nemu dojšli, zo nebe nás ničo hižovotne odžilivo. Tuž nech sebi s Božím darom nerajkajme, ale vúžime jún na dobro našej duše a našich sobučujekov.
1: Dobraj, Anna Maria Zahnova ze serbských Baslic na roku a zamovitošči nebelčanskije vosady 4 do 6.

Dži svoj puč, dženca zaso šulski puč vod džencnišo dňa. Dženca je prvý šulski džina, to je nás docpiva Riana Powest, direktorky Vyššej šule v Oklecach, Diane Šoučineje. Ona přeješim šulakam a šulariam zajímavé a úspěšné nové šulske leto. Vodkannym riadoniam dosť mocou za šitke vúžadania dajkeho posledného šulského leta v úspech pri púvaniach a vyzatýš dobre ideje za púče do príchoda. No a piatým letnikam a tiež šulským nováčkam mnoho čipnoty a za všetko nové tiež všim zromadne veselo a zmužitosť sa na púč podač, prašenia staječ a za najlepšími vústetkami pýtač. Mene všetkých vúčakov a vúčerjov chcú raz prajč, co by hovne v Úžice, přeje tiež starším riane doživenia a vokomiky šulským leče 2006 a 23 a 27 na spomožné zromadne dživo s vúľkým vúvakom. A ja to by sa tiež všetkým šulským nováčkam, to je tola riana motivácia do dňa. Bettina a ja sa přičam prevošo rádi přizam k nemoj a nedom preradžimo tiež starším a šulariam, što vás očakuje nového tutým šulským leče. Šako je tiež nových pravidlov. Viac o tým nedom tu, serbským rozhlasu.

0: Beachvolley běchu rastu, rastam, zadkula, beachvolley, baluatura, dženca. Je wulki finale, 20 mustwo je przyzywane, a šo je sprzyjotowane miło čicach. Za sportočemi a sportocami leža džes 9 staciu, 9 mistno, džiš je so beach volleyball lica rau, tak veľkaj šišče ženie, a to sú te abo tam ne mezvo, čo huščišo vidžal, abo tiež mieno tu zaslyšal tiež serbským rozvosu. Mies sta vobdžilnikami je Beno Šota raz cioch na Rady show, kiš slušia nekak klituše beach tvore rádia zjadkule, nekak tiš k tomu.
1: Netko čaká ulky finále Mivo Čicach. A finále meze stácio zajšuch tydžinách pravidu nedocpil, hustody samo dobil je Elias Kumo z Budešina. Mestem je hižo leta doho podla, dysa dys raje v znatém mústve Zambuka All-Stars, husto pak tež druhých konsteláciách pod všelakými menami. Animale stajne me s najlepšími, kaž je slyšeč.
2: To je mústvo okolo Eliasa Komora.
3: O, silný blok Eliasa Komora.
4: A Elias Komor přijúza.
2: Elias Komor přistají.
4: Silný blok od Eliasa Komora. A ještě jenom blok.
2: To by nádavok přijúzáte od Eliasa Komora.
4: Smokne tom bůl.
5: Zambuka! Zambuka!
6: Aj to trichy, a dobu prajď zadko bičtvora, jebo proč je za mě na výkot na věc. My jsme již tak s 14 letami započeli na bičtvoru soburáč a tak jsme se tež jako tým Zambuka All-Stars tam namakali. A vyzor, že nás vo športu vůbecovaně, a vyzor tež jen, aby tam ne turnier tež dobyč. Ale što je za mě opravdu, popro míště vážnější, so zetkováš so kýže punžilu, so vidíš veľa znatých ľudí, so přinžeš meso budú rozmovy.
1: Výzoraj Elias Kumo tež za so dženca na finálu Mivočicach sobu. Jako Zambuka All-Stars maja šanzu štvrtý kruč za sobu pokal sobu domoj zač. Jedne mezo, čo kýse leca na kúždej stácii 9 razu vidžal, je Ema Šustrec ze Šunova, kýž raje sama aktívne vo Vorklecach. Za ňu je beach tora krúte termín.
7: Also es ist ja dann litter voller Küche Stazio pola, wo er rika samme ja nicht so ja welle znatich Ludo Video, so muss ja so seste mir rausmöch, abschess also reio Sammer, du hast für, ja tisch rade tun Chance, huji wir haben's pschetscheli mir rumadrat.
1: K svojim přečelám na beach-tore jedže tež kuždy týdžen Phil Bulank. Jeli ne hune dolu, so sydne na koleso a smali s ním na stácie beach-tore. A to ze žičenia pola hodžia hač do mez druhým nebe či Skulova a Rožanta. A noce potom zase domoj tepta. To so kilometry naliča.
8: A nie, tak konkrétne nemôžu to prajť. Also, ja myslím si, jenojš k Rožant a Roča sú to nekak 2 štvrtci, hej? A ja spúcham hudžbu a potom tún čas a tún púč, keď sa to vyží.
1: Týždenca so mode svetlo vosatý muž z morgantnej frizuru zase na púč do Mivočic poda a noce zase sám domoj. To je potom vesové, že je mu svirné e-koleso mačare púč znamenča trošku uloží.
0: No vidíš, stá modých ľudí, vidíš kúždu punželu na zadkula Víčtúria a dženca. Na finálu tiež zase Eliasa, Emu a Fila. Všetci cio, chceš vo pokal vojovač, od dženca poteky môžete štiovač, tiež ráde večer od 8 rádio zadkulu zapiknič, abo večer od poponiu, aj večer od pečich namiestne. Nenom je 6 hodín, džiat nače, tu je Vouka, detektív.

0: Polícia z G.
1: V sobotu ráno záhe je 18-letný ze svojim oplom ze smíra Lubuša pšiju a kružnom vopkáče pola Kotečanského mena z nezbožiu. On zrazu do pobočnije planky zjedže potom kružnom vopkáče celé jednore rune von a prasne 100 metrů dále do štoma. On sa nezraní, zato pak jeho 18-letný sobu jedúci Češko, 0,7 promilu alkohola zvýščiť u pola mladého šoféra. Nimo toho by on po nezbožu spýtal sa z miestna nezboža zmínuť. Viacero vice po takým, za kotrež ma sa netko zamovieť. Vecná škoda 24 000 eur.

A što iš cedjenca kolesovač, tomu môžu jako cíl miłočice doporučić. Šako je dženca vujki finale Zatkula Beach volej bulovej ture Miłočecach. Vod večer pečli se tam za bulom honi. Zajímce sú vutrovne vítani a Zatkula vod večer 8 live rozpravja. Z dybkom startom do nového šulského leta je od dženca vužiska kupie ve Vojarecach zavrená a to hač do konca mesaca. Tež, kde sú šulory trošku zrúdni, zazobia dženca zaso do šule, je dženca zaso ketro vesova punžela. Happy Monday, Budyšinie, dženca pod heslom Môj, Tvoj, Náš Budyšin. K 25. ráze chci ťa dopokázať, že je miesto Budyšin písané a prevšoriané z dobrý húčbu a tiež v ústajencu. Dženca k 25. ráze od 5. do 7. na námestie pred Michalskej cirkviu. Jutsem je gmenska rada, bo se skadžuje gmenska rada ve Vujki Dubrave, od večer na po 7. diskutuja tam radičeljo, no a vobedlerjo a zajmce su tež k tomu vutrobne vitani. Mordžina do prytka. Přichodnú sobotu sú zajímce na Powerserp do Nuknice vitani přizvče rade vaš mordžinský klub. Rejovanskú skupinu alebo prečeský kru přes Instagram podľa serbského mordžinského tovarstva Pauka alebo při tamnejším mordžinským klube Nuknice, Nupra, oni rekaja tam. Pečo milí znamenša jedne mústve byč, přeco tyž jedna žona sú podľa haja sobotu, potom je vúbidžovaný na pociuch a potom je aftershow party a to při Kopšinjanským rodžišču.

0: Ma do stejnišća běžeć, nimo to je reč vo viace hač 100 přidatnych dživových miestnach Bettina.
1: Haj, v okresny zviatsk CDU Budyšinje so netko svoja imao předseda Štefan Rošek plány vúrazne víta. On vidí tým vážny signál za hospodárske uviče regiona a tiež za industrijne stejnišćo honia Vúžica.
0: Ja, z dobom skeč mňa Rošek na dobe stavizne závoda. Naše cach so hižo viace hač 100 posta lit rozbuchadba a podobne produkty z hotovia, produkcija za civilne a tiež vojarske zamiery je stejnišćo přes ledžesatky charakterizovala tak praj.
1: Přišim pak sú tiež v obmyslenia, ľudže, kritikáre so boja, zo môj rozšírenie produkcie region silnejšo do fokusa vojarských konfliktov sú nič. Rošek praj k tomu, te starošče milí so kutne brač, diskusia pak má so vyconie a tiež na základe faktov vesť.
0: Aj na zavokrezného předsedu CDU, že je to dla voto šance a rizika vyconie votvažovač, von předtým varnuje debatu jiničce na prašenie redukovač, hač môa sa také stejnišťo s možným vojským cílom stač. Neodvisne od politického hodnočenia zvostane pak sa tiež riec plány naše cach vúbudža přivosovanie a zdobom kritiku, diskusia sa přichodže vo přichodže stejnišťa regiona tuž, tiež nás dále zabiera a vedzo chceme vo dalších vúvičach tu serbským rozvosu informovač.

Nocn Hauron, tun spí nitko přeho za serbský rozvoz, vami startujeme do nového dňa a prošu sa nic strožič, když vúľadač, aber máče vážne, vúľký list svojským listovým kaščíku. To nebude finančný záriad, nie dokešče, vizo vašu zdžilinku, dávku, hižo dybku nie zapodali, oddali. Nie, nemský záriad za vopkat. Němce právě tomu Kraftfahrt Bundesamt v čele tutých dňach 2000 naprašníků do ľudu. Donoch dochce vás nechtu zjebať, to nie je fake tak rec, ale naprašník zariadia, když chceďa vědžeť, kak še takhle šitne po drohách popuču a dalše múdre prašenia sú tam napísali. Napríklad sa prašeja, kajký je aktuálny stav vašo tachua. Aj opravde, a kajké čare takhle na týdžen jedžeče, zmištruječe. Tuté vaše dere škýtane informácie sú zakvat za dalše vopkadno-politické rozsudy a tiež plánované investície. A snano při tem náspomniče, zato byče náže šedne dodrežan a zato byče rade s čahom jeli, ale tun je přeco pône a pomalbe a zo je núzne treba, zo čara do zoreca elektrifikuje. Jenož takhle jako pokyju s malkým posmiukom, no, jelišče mies 2000 zbožunami, kotrimž so tule naprašnik sva do pustového kaščika tyknie.

0: denn hier? Na, was mich? Nur steuer nur ho. Nasche Domi ist nie. Da wir Bettina.
1: Serbski Roswus. Bojestje. Bis Studio Bettina Wenderotova.
2: Dobre Rania. Na pech serbskich dale werdu zur Schulach budeskim wokresu startuje dženca podobne vele dječi do piatoho letnika kaj šloni. Andrea Kišce nas nadrobnosćemi.
3: Po aktuálnych liczbach krajného zariada za šulu a kubvanie je ich na 4 serbskich vyšších šulach a na serbskim gymnáziu Budešinie dohromady 186 šulakov a šulerjov, loni bie ich 189. V Rajbicach stúpa liczba od 20 na 28 a v Radvorju od 38 na 44. Nešto menej dzieci 5. letniku je porno tomu v Voklecach, 32 miesto loni 36 a na serbskej vyšší šuli v Budešine 22 miesto 30. Na serbskim gymnáziu Budešine maja v cioch riadoniach 60 šulokov a šulerjov 5 menej hač loni.
2: Vo sebe jasne stúpa ličba šulerjov a šulerkov z Orelským okresu na vyššej šuli Nemsko-serbského šulského komplexa Slepom. Tam započne 63 dječi, cioch piatoch riadoniach, loni behich 46. Niedže 800 pústa hoští je čera na zelovú niedželu do Zeživinskeje a zelovie zárody kloštra Marínie v Zdobančicach Kukove přikvatalo. Kaž tamniša mištorská zárodnica Antje Majzorová na naprašovanie zdieli, bieme s opetuarimi lica skýre viace ze šelakých končín nímskeje hač domorodných. Na zelových a regionálnych výkach poskyčichu výkovario miestru im vince, mydva, volie a čaj z domiacich zelo. Kultúrne v obrubi popudňo miestru im serbský folklórny ansambl Vudvo. Zelovú nedželu zárodže kloštra Marina Vězda zakončichu s ekumeniským nešporom, stachanským farariom Vitom s Čapanom a superintendentom Tilmanom Popom. Přepytovanie po vorožiňu budyského tuarstva Divine Gene přes drie pravicarskú skupinu januáre 2025 je so bez vúsledka zakončilo. Kajž státne rečníctvo ze Zorelca zžili, nesú so žani v obdželení skučičeľo zviesčič moli. Tež nadpad na osoby před budyským vodžinským klubom Korty v júliu 2024 so dále nepřepytuje. Tež tam nesú moli žanoch skučičelu vúsledžič. Při nadpadže před dvěma letoma je pozdatne pravicarská skupina dvě osoby zraniva. Ruženčanské viesne tovarstvo při Maríny Studničce je včera po nešporie ponovienu viesnu tovarstvovú rumnosť viesňankám a viesňanám přepodalo. Minených cioch mesacach sú členojo tovarstva zhromadne z viesnej rádu sú s pomocou spichovanských sredkov z regionálneho budžeja Honio Vúžiska Hola a Hatu zanirovali. Voni čežišči ponovenia biešte akustika a bezbariernosť. A to oni bychu naše povieště, když namakáče týž na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A tu budušině je so dženca votrania jižo mocně zarímalo, převeli dešovalo so jiště nie. To dženca běhu dňa teka měšenca vostanie. Stane zaso so s blakami týž raz mocnišo dešuje a zaríma a to šo měs 19 a 22 stopněmi.
0: A zabliska so týž na drohách. Na 4 nás mě Drežan Vúžica, mě s Drežanami Novým Městom a Drežanami Hellerauom. Tu už vám dobu a věstu jizbu. Dženca na prvním dňu šule. A tež vězo na dženčnýši pundželi Nové start do dňa. Peč po napu 8 s Bettinu a Jakubom.
1: Serbský rozvoz.
0: A dom pokukneme na dženčnýši Zatkula Beachvolley bulo v finále Miłoczycach a kotre znate v osobine naše Beachvolley bulovie ture. Tam tež dženca zaso vúladáme.

0: na dženský že bunželi prvním šulským dňu, no a svonco je sa tiež vúdrabalo netko svedčí nám tu do budeského studia 7 hodín 4 a postaje.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca rano Anna Maria Zahonová ze serbských Pazlíc.
2: Ľubí připosluchario. Dzieci rade experimentiruja a navuknu spiešne z prikvada do rozčenoch. Jeli sú so pri jedži najedli, uspytaja dys a dys, ač nehoďi so ze zbytku jedže, napríklad vieža natvorič. Dorosčene napomína dziečo znam šim znati sadu. Nerajkaj si z jedžu, to je Boží dar. Haj, máme šicht co robí znov viac sa hač dosť. Netrebáme núzu trádač, bo vopdari na skojžde džen s pôdami stvorby, s Božím darom. Nimo pôdu zemie sú Bože dare tiež strúota, svojbni, přečeljo, čas. S čim je vás bú vo sebi obdaril? Jezus nenapomína jenož k češču nošči pred Božimi darami, ale dže krok dále a chce, zobuchme so Bohu dovierlivé modlili. Počak Bohu pistovali a z tutoho počaha čerpali, štož k viernemu živeniu trebame. Komu z vás dá nán, když jeho vo klip prosu kamen? So Jezus praša. Jeli potaj kým hižo my vieme svojim dječom dobre dare dávať, čím skýre dá náš nebieský vod svojho ducha tým, kýž jeho proša. Dare ducha siatého

0: Policja z Gili.
1: Sobotu do południa by je 84-letny ze Zeliśtata na smio Fischbach popuczył ze swoim motorolorom. Krzywicy zjedzie nalił jezdnu a prasny do Renaulta 46-letnego. Przy tym padny, a so ciężko zrani. Szofer auta nie był zraniony, więc na szkoda 20 000 euro. Sobotu wieczor su budyšenje na křižovanišću Mincerova Mužakovska. 47-letnoho kontrolovali a je so ukopalo zo pfači za njeho runje zakaz vođenja auta a zo s tým potekim runje papiru nima. Tež test na drogi bi pozitivny a pokaza na amfetamine. A iž o sobotu rano záhe je 18-letný ze svojim oplom ze smíra Lubuša pšijo a kružným vopkadže pola Kortečanskom vyna z nezbožiu. On zráze do pobočnije planky, zjedže kružným vopkadže rúne von a prasne stopu 100 metru dále do štoma. Mody muž so nezraní, za to pak jeho 18-letný sobu jedúci Češko. 0,7 promilu alkohola zvyšiu pola šoféra, mimo toho je spýtal so z miestna nezboža vodsalič, po takým viacore vietce, za kotrež má so netko zamovieč. Při všim tým vietna škoda 20 000 euro.

jasne. Francouzsky spěl lety jsou serbským rozvozu. S tím je 8 hodin 23 čas za národninary a týždne do národninace gratulujeme. Rajnči postro, kvata nětkomenujce do Pančic Kukova Bedrichec manželský maj. Přejeme z Božo. A to so Reza Bedrichová, tež Beno Bedrich přes vůjky zromadny národnínsky kvěče na kuchyňským blíže veselitaj. Reza Bedrichová má dženca svoje 5 a 80 a Beno Bedrich svoje 1 a 90 národniny. Vele zboža, bože žonovanie, kajž tež strovatu, a ľubi svojbný ešte dodaja nadal dobrú strovatu. Stajne svunčko ve vútrobe a přeco nadosť ľubých vopetovariov a pomocníkov, kiso vo váju staraja, když je treba. To přija, si dječi ze svojbnými z vútroby gratuluja a džakuja so s dobom za ošu přikinosť, čopvotu, pomoc a tyž radu. A čice dodaja ište, vostajn taj, taj kaj vjesovaj a spokojnaj. A dokež staj, Reza a tyž Beno, kure lipje sobu spivavoj, seda nitko sovi rjana narodninstaka stučka, v písané kišce vele zboža k dvojným národninám dženca do Pančic Kukova.

0: je na podživečih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Na 5 serbskich dalewiedzących szulach budyskim w okresu startuje dżęca podobne wele dzieci do 5. letnika kaj szloni. Andrija Kiszcy nazna drobnościami.
3: Po aktualnych liczbach krajnego zariada za szulu a kubwanie je ich na 4 serbskich wyższych szulach a na serbskim gimnaziju Budyszinie doromady 186 szulaków a szulariów, loni biehich 189. W Rajbicach stupa liczba od 20 na 28, a w Radworiu od 830 na 440. Nieszto mienie dzieci 5. letniku je porno tomu we Woklecach, 230 miesto loni 630, a na serbskiej wyższej szuli w Budyszinie 220 miesto 30. Na serbskim gimnaziju Budyszinie maja w cioch riadoniach 60 szulokov a szulariów 5 mienia hat szloni.
2: Vo sebe jasne stupa ličba šulerju a šulerku Zorilskim v okresu na vyšej šuli Nimsko-Serbskeho šulského komplexa Slepom. Tam započne ci a 60 žiči cioch piatych riadunjach, loni behich 6 a 40. Nidže 8 stupu sta hosči je čera na zelu u nidželu do Zeživinskije a zeluje zarode kloštra Marinije vizde pančicach Kukove přikvatavo. Kajž tam niša mištorska zarodnica Antje Majzerova na naprašovanje z žili, bi me s opetvarimi leca skire vjace ze šelakih konči Nemskeje, hač domorodnoch. Na zelovih a regionalnih vikah poskičih u vikovarjo me s druhim vince, mödva, volije a čaj z domjacuh zelo. Kulturnije v obrubi popodnjo me s druhim serbski folklorni ansambl Vudvo. Zelo u nedželu zarodže kloštra Marina Vjezda zakončih s ekumeniskim nešporom, stachanskim farariom Vitom s Čapanom a superintendentom Tilmanom Popom. Budyskim v okresu je tu kvilu mnoho češko transportu na drohach po usach popuču. To potrichi tiež vo sebe sypši S100 mes kamencom a Budyšinom. Pšičina je tvarnišča na A4 mes Uhonom a Svoniborsču, zželi krajny zarec za drohotvar a vopkat na naprašovanie. Tvarnišča nesmie so vúživač od jezdžidvu, kotrež sú širše hač 3,5 metru. Tohodla dobia tute vúpokazane v objestky vúživač. Češko transporty zväčša vo sebi ta auto převodžuje a treba ja dovolnosť od zariadu. Ružinčanské viesne tovarstvo pri Marijnej studničce je včera po nešporie ponoveniu viesnu tovarstvu rumnosť viesnankam a viesnaniam přepodalo. Minenoch cioch mesacach sú čvonojo tovarstva zromadne z viesnej rádu svú s pomocou spisovanských sredku z regionálneho budžeja honio vúžiska hola a hatu zanirovali. Vône čežišči ponovenia bešte akustika a bezbajarnosť. A to one bychu naše džencnýše povesče, kýž namakače cúvim rozmierie týž cúvidin na našich internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej Rune, so tu Budyšine svunco, smieje rajnče svunco, potom so je so rano trochu zári, malo dženca bihu dňa dali mišinca. Drude svunco s blakami tež ešte raz nevedra rímania a samo krúpe vedra rio vysša a to šopši maximálne 22 stopniach.
0: A tu je Bobkat, vytsuje rozmierie na drohách všetko dere beží, jenož bőskáč tunstej na A4, na smier Drežane, Vúžica, mes Drežana minulým miestom a Drežane Hellerau. Tuž vám dobrý start do prvního šulského dňa, do nového týdenia s Bettinou a Jakubom.
1: Serbský rozvoz.
0: A ze skupinu Holasky. Ejo, 4 po napodživečiche.

0: Spiva Lisa Jakštec, Cibel Ginadževeče, haj a vun. Je lidmaštu, kiš je vjacere generacije modostnych tak vobljivovav, kajš Achim Brankač, krođene 21. augusta, džijat na čisto 6.20, či tak svečime nekotrých dňach jeho stote posmiatne narodnine a Simon Heduška je nám čera v obširnje vo jeho živeniu a skutkovaniu povedal a k tomu je so rozmovjal z Rezu Šinovej, niedešej direktorku Serbského gymnázia Budyšinje, kiš je Achima Brankačka ze šelakých stron zeznava. Tu je krótky vúrysk. Čerošo, vúsevania.
1: Skoro 5 let česatko steješe Achim Brankač pred Radvorským korom meja. Džiatna često je na 50, je on dirigentský kiješ kvot Jurija Vinaria pšeuzau, a si on hač do leta džiatna često 98 zdržal. Jako dirigent je Brankač kvedžal, kotre metóde ma pola dorosčených vúživač, zobe pravje vysokú kvalitu skora čerpač mu.
2: Vun je vedel, zato bi on desil nešto docpeč v meji. Za on drbi kruto boč, ali vun je obšetzo, po mojem značju, da on tiš potom drude tako prajo, no ja vem, zašče bo mučni, zašče bo celi din živali, a nekaj išče pšindeče dve, abo dve po vodine na te zvučovanje. No, hej. To v jeho voju jo v pozadku celi vešče jednu rolu ravo.
1: Praje Reza Šinova, kiš je tedy v korje spevava. Skoro runočasnije je Brankač ktež kôprinie serbske kultúrne brigády jako dirigent pšeuzal. Džiatna čisto cia 50, jako by brigáda runie hakle 4 leta stará. A potom hač to džiatna čisto 88.
2: A když je on stav pred brigádu, no aj, on je bol krúte, dorazne, ale on je tež, když sú potom v úprave boli, no, tam je on s tými Hulcami šo se učinil, so z nimi meril a tak. Also, tam je on opravdu jen poradne čovjeski poča tým šulerjam namakal, abo meju a šulere tež jemu.
1: Jedna z viele zaslužbu Achima Brankačka by, zo je so stajne o to staral, zo so korove spivy tež naravaja a vusivaja. Šako bych u jemu nimo spivania, tež so dale vúvivace technické možnosti vedome.
2: On je sam aktivne šak narečal rozvoz abo štušje bol, že to by so to a to a to, to by so narovač. Napríklad, kde by še potreba krluše narovač, no, hej. Ja viem, to smo mu v Dobrošicach narovali, v Kapavce, v Ruženče, dokýž by še potreba. A tak, hej, on je videl tú potrebu, abo je si dal prajč, zo je to, to a to je treba, a pani on to tiež činil. Pani on to opravdu aktivne sam organizoval, zo môže sa vystaviť sa narovať.
1: Hišče dženca čerpaja tak rozvosovnice, korovi dirigenča a vúčerio, ale tež serbsce vedomostnice a staviznario z toho, štož je Achim Brankačk za čas svojho živenia stvoril abo nastajil.
0: Spíšali sme vúrysk čerošer, nedeného vúsovania k Achimi Brankačky, skvadnostne jeho z totych posmertných národnín. A tež túto vúsovanie namakače sa vie tež našej app MDR Serbie a ako podcast MDR Sounds a piatk 21. augusta ste potom do Radvoria vítaní pri tamnejšej starej cirkvičce je sa voponienská a ponovená voponienská táfla v odkryje komeja preproša a tiež nedom ništo na češť dovoletného dirigenta kora zaspieva. Piatk, pečich to bude Radvorium.

0: Wat am Homeoffice so sit op dem Djewetsch ich prinne Kuckanje prinner Konferenza Dotterpack hier nach Kujepat hieschte Chas Sanasche.
1: Nabožne Zwoa.
0: Gischma Jensa Rano Anna Maria Zahonova ze serbskich Baslitz.
2: Lubibši posluchario. Dzieci rade eksperimentiruja a nawuknu spiešne z přikvada do rozčenoch. Jeli su so při jedži najedli, uspytaja dys a dys, ač nehoči so ze zbytku jedže, napríklad vieža natvorič. Dorosčene napomina dzičo znam šim znati sadu. Nerajkaj si z jedžu, to je Boži dar. Haj, máme šicht surobiznu viaca hač dosť. Netrebame nu zutradač. Bo vopdari na skojžde džen s pôdami stvorbe, s Božim darom. Nimo pôdu zemie su Bože dare tiež struota, svojbni, přečeljo, čas. S čim je vás Búh vo sebi vopdaril? Jezus nenapomína jenož k češču nošči pred Božimi darami, ale dže krok dále a chce, zo bychme so Bohu dovierlivé modlili. Počak Bohu pistovali a z tutoho počaha čerpali, štož k viernemu živeniu trebame. Komu z vás dá nán, když jeho vo klip prosu kamen? So Jezus praša. Jeli potajkým hižo my vieme svojim dječom dobre dare dávať, čím skýre dá náš nebieský vod svojho ducha tým, kýž jeho proša. Dare ducha sviato sú osobite Boží dar. Vone pomhaja nám časnosti Bože púče spoznač, zo bychme niede k nemu dojšli, zo nebe nás ničo

0: Раз, два, три. Жишик радио. Оля ваш, Жишет Себастов.
1: Jo, závěště, što južo narodské kytare zvěrětko abo zvěrětka, žínca ve srýžišťu stoje, ljubežíši je v našom fériovém programě, ga můžeš ho se kůžde žín na zvěrětce čojenko jaselíš. Žínca pytaju nejlepšego skokarja abo nejlepšu skokarku.
2: Žabka a naupická. Z čo to teky južo slyšali, ljubežíši, až z tej žabka a naupická Gano chapjavej se grakaš? Gano jo to było, až o žabka Žaklín ša žibata, ale veto kradu gvosne riagava. Naupická na din pak jo rozbužona skokava ved jadnego boma k drugemu a jo celo hovava svejo. A přitom, ga z tej kšivej jano zvěstčiš, ketara ved nejo jo šikovnejša.
3: Ej, naupická, Nadín, kvák, ja přeskocím ryku, kateráš jo mejter široka, to ty nikula neumíjš, kvák.
4: Co ty pepšavem se myslíš, kto ty se? Přes takú rycku ja to zeušem neopytajom. Mejo upomínanie se zachopijo pla 3 metry úsokeje palmy. Wiesz ty z całego, jak usoko to jo? 3 metry?
3: Jo, znasz, kwak, tak usoko. Na, dasz gajo. A co? Ty, tak, Jano, spalmy, dowoj skokasz. Ja pak skokam gariej, kwak.
4: No? Ha, ach, toga groni, aż ja to niamyżam, ha?
3: Na, ja to gronim, kvák. Snaž mi nien to pokažoš, až to tola njamežoš. Ja minim, na palmu gerje skeciš.
4: A kak ja to mežom?
2: A nebelic princesna rovno na tom dňu svejego pesova do sveta pesova, aby pytal nejlepšego skokarja całego kráľovstva, to by se naupická a žabka snaž nento hyšči ve vosach mili.
5: Lubše lúže našeho kráľstva, pýtam nágu našej rynej princesne a gnídy nejlepšieho skokaria našeho kráľstva. Moc se vie, až myže to teke byš nejlepša skokárka. To pak skýry nebúžo, ale dáš jo a kco. Připovišťo se ganet žínca uští pla princesne. A neskomuščo se.
3: Ej, co je ven groniu?
4: Princesna se běžice až přížom na grot, aby svoje zamežnosti dopokazala. Ven napýta toho, kytareš myžo nejúšej skokáš. A to, kasom ja...
3: To se ty myslíš, kvák. Pepšave mežeš ne doma vestaš. Ja som nejlepša.
4: A nie, ním to se južo zase negrakaj. Pejžo mi tam zgromadne. Daž princesna rozužijo, ktera znaju jo ta lepša.
3: No, gaš mieniš, kvák.
2: A južo ste žabka a naupická nachvatky lípavej na grot. Žabka jo byla malsnejša.
3: Jo, ľuba princesna, ja som nejlepša žabka, gledaj kvák, ja mežom nejvúšej skeciš.
2: A žabka jo napšaudu skeciva tak husoko a daloko, ako hešči žedne v svojom živeniu. Princesna jo byla južo zagrieta a jo žabce ze svýma rúckoma přiklaskovala.
4: A nin to ja, cestčona princesna, ja skokam nejľubej z nejúšich bomu.
2: A huj jo naupická byla na nejúšej palme, ktorá šo stojava kráľovskej zagrože. Zvierťa na palme jo je petom tola nikaké pyšné balo bylo na zadorie. Mežo byš a šo mały princ balo na palmu chyšiu.
4: Žimi je drogi, ten naduak. Ten princesne dopokazaš, až som nejlepša.
2: Balo pak naupiecu riec zazdaš im nejo rozmivo. Togotla ja naupicka na din ze všejo mecu kopnula do bala. Balo jo padnulo na zemju. Jo pak zase skecivo do poveča, jo padnulo vetnova na zemju a jo hišči či 4 razy skecivo do poveča. Princesna jo bila zagarjeta ved bala a jo pestajiva, až jo balo ubežovanje dobilo.
3: Kvak, taka spežuna naduta kula jo dobila. Ha, predstaj sebe to.
4: Princesna ga njama razka pičički zdaša ved napša vdu dobriš skokarkah.
2: Barcajuce a mjenajuce ste žabka a naupicka se peravaj domoj. Princesna pak jo nento kužde žen grava s tem pišnim balom. A cora zajča ga som vižel na našej droze, kak ta małe žočko teke s balom grajo. A vjeršom je na slovo, ljubežiši. To žočko jo ugledalo hejnak ta princesna z kraljskega groda. Pičku drešekne žiši ugledajo ako prince a princesne gaš tak redne graju.
1: Jo, šuknem žabkam, naupickam abo princesnam vam, ljubžiši, žucim redne ferjo v žen, meša se derja až to večego.

0: Žnione cas je vedolni bužice cas kokoto a sobe tu su vapali kokota ve rogozne štrobicach mišče a ve ochoze. Do ochoze jo su uperava Maria Ilikovska-Winklerova.
1: Anče Lenické šlodari a oblika bursku drastvu juž obejnych let.
2: Ja som 6 čočo oblikaja. To cynim južo 4 a 2 za čaliet. Te žoča sú šikne z ochoze.
1: Také lieto sa jo miłaš púponu. Svoju žoku jo sama oblikala se vie.
3: My si groni Sofia, ja som z ochoze. Moja mama jo ta šlodarka a vena mi je oblika. Ja slušam nien to dom ložine. Ja som 16 le stará a se jaselím, také džínca nareje. My si groni Luna a som 15 le stará. Ja bydlím v ochoze. A kom ložina, sunim prétne raz sobu, trasvu mam vod Lenické. Vena jo mě oblikala.
1: Jeje 23-letný syn Tobias jo přijel zasej na łapanie kokota.
4: Ja nebydlím južo per let v ochoze, ja bydlím v Lipsku, ja tam studíruju, ale gáž sú te serbské náugy, ho vejse, jo, pön som rád pötla.
1: Za sodu deku jo máš vězala strusacky a za głowu Kenia viła kvišonkovú pyšnienku. Také pyšnotky sú v ochoze tradícia. Na enkelsyna a enkeljuku jo Walter Rizojc Gjardy.
5: Ja mam riki frejdu, gaš obaj Tobias den rejtujo a Sofia jo pynu serzko obliecu na rynie.
6: Myslíš se, až ten Tobias eventuelnie lapio nieco ved to kokotel?
5: Ten opytajo do.
1: Možina jo se zmakała sli z cerkwie, a tam su se při muzice per raz obwiertali.
7: Přece pötla v ochoze, ja ľúbujem toho, ale jedno je v lešu přece tak šopve, ale ja se vjaselím z žínca veľkým mocne na ten kokot.
1: Jo se jaselila Iben Lotric. Ve kokota jo se sobu staral možinský viednik Lorenz Krause.
8: Dobrý žen, žínca my sme v osm Götze, zredne Kenje a mlode žoče rednych drastva. Kenje šikne jo v ochoze, ale ten jaden kon jo struja. Šikne gelce si ochoske, jo.
1: Ach, to bude ten král.
8: O, ja neviem. Snáš Kimi, abo Alex.
1: Abo vy?
8: O, ne, ja žinca nic.
1: Ved cerkvie sú penšignuli z picaňskeju dujarskeju kapavu na sportnišťo.
8: Jelem jacela.
1: Fricovoj to nie jok šiel nic přepašť.
9: Kokot ochozuje jan veliký ušk a vysepne pery za te burajú byli a mložina steke gotujú sobu. Vele se přigotujú tomu svižiňoju, píše a jeza a konie a veľgin sa mi spodoba. Až vysom a dva zašiel, žuče budú uvysaské drastve sobu gotovať a na to som jak jarde.
1: Na sportnišču jo se južo najšlo došť gešti a vejsanáriu.
10: Ja som Lodna durstig.
6: Ja, durstig jo latsni, abo kak to groni mi lubi serske.
11: Jo, nam se co piš, a ješnicu, co mi teke ješ.
6: Ale ty maš jožo nieco ve guašku.
11: Jo, a to jo, ja přece pijom alkoholfraj.
1: Tyki Romi Ruf zagronita za serske pšašania okrejsa z Privianisa jo přichvatala.
6: Privatnie abo službnie?
12: Ja som žinca privatnie, o. Ja som přeci rára ochoze, o jo přeci lušne, a jo, to mi veľkým spodoba, a teke moja přijašeka jo podľa.
1: Ohovské žiučka sú pebitovali tykaňc kafejoju.
13: Ten tykaňc sú pjaki naše mamy. A my předávame.
1: Pieš ved tých vesem rejtariu jo ve zahadných litách bylo južo na nejmenej raz kral. Tak nie jo dujko trało, až jo Alex Miliš vetriu kokotoju gu. A krotko za tym jo kšidło pepadnu Kimi Arendts. Łoni jo był wen priedny kral, tyke wen jo musał zarejować ze żółciami. A tyke Bruno Wieland, trzeci kral, nie jo dał przyglidariam, a żółciam dujko cakaś. Při tak usokých temperaturách jo to bylo za rejtarjou a Kenje za věrno upomínanie.
4: Jo, to jo bylo napínajúce. Jo, šopo, veľkým.
12: To jo mi veľkým, kde je spodobalo. My máme nieco král ovoce a gledáme raz, jak to budú tam pla super kokože.
7: To jo žínce tak ako přece tak rétne byl a ja som tak viacová. Nien to môžeme skeňc nesviešiš, to je rétne žen byl.
1: Moderatora Christopher Hugler a Dominik Krütel stej se učikovali šiknym rejtariam a tým, ak su svižiň sobu ugetovali. A šikne su se zgromadne švirnuli do reje. A nien, ak joto vašňa su sebi krale rejujúci ze zaviezanýma vecema, uapili sveje kraľovky.

0: Kužecenja.
1: Zvonki tovaristva Serske koparje gratulirujú učobne doktoroju Michałowi Hajdanovi z Drevka k šincažnemu kulovatomu 8.10. Národnemu dňu. Strovie jomu žica a deremieša, nekajšne dvojkoletne předsedar okresnego sejma z Previa Nysojo byl také dvojkoletne zvonk tovaristva Serskych koparjov. A jo tovaristva 2017 sobu založil.

Hej, du so dale mocne dobula bije po šitkone desi tu obladaš, potom, hej, vidíš jasne, so je tiež leca zase tu pri finálu. Nivo ketro vysoký, ale to mi je správne pene docela nepřekvapí. Netko cú vám skotkaneš to osebite rozkvaš, tiež zajšvele to pri finále du smeju hižo mieli našu tak mienovanú Zadkula Lucky Loser Challenge. Aj kaž mienu hižo přeradži dostanú šie temu stva, kotrež so předkole potom nesú mohli kvalifikovač za KO-nú fázu a tude předko so kýla miestom ke konci. Všetké tute mústva dostaná ešte raz extra šanzu, ale nic na polu volejbula, ale v cioch na piatých minirách takéc. Tým, kotrež na koncu najviac dobu naromáži, smie so přes naše myto Lucky Losera vieselič. A ta prvná challenge, ta potom, ta je so tiež hižo zahajúva, to je jedna typová hra. A hižo dosť za počátka turnira môžachu všetké mústva jeden typ potedáč, kotrý tým dobuže skupinskej fáze přerezne najviac dobu. A keľko, nic přerezne, ale doromade, potekým keľko dobu, doromade činí najlepšie mústvo tu dženca předkole. A čím dokvanejšie ste typovali, čím viac dobu, púčie potom na váš konto, 10 dobu za najlepšieho trochu varia, jeden dob za najhubienšieho. A hoj. Po niekoľkých menšinách potom chceme túto prvnú challenge nudom uhodnočiť, a kaž prajene potom ešte ďalšie challenge sčijujete, ale potom jace. Požišo, netko najprv raz, dále službu.

Hajrunje sme hižo trošku uodnočili našu letušu beach túru a to ladajo na naše mota, kýž sme si lieca přemyslili. A vokletce súso v tude akcii přesáčili smeča potek im přichodne leto preňu stáciu uodovač. Runje tak, kež lieca hižo, tam by lieca moto trikole. Opravdu krásne vedro, tam voklecach, mejach my 18 mústvoje so při tutej stácii přizivivo. 200 posta ľudí nemale a živa miešenca je so přesadživa. Potom sme dále jeli pondželu na to Doralbic pod motom 1990 leta. Tam bych my prvný raz vukniovani při horcem vedre a při cool atmosférie a tiež dvě top rajnišči tam stajne maja v Ralbicach. Potom sme si dojeli do Nebelčic, tam by hoj trošku pancate vedro. Sia myslu tiež jedna příčina za to, zomiach my jenojš v bazokách cínače mústvo. A potom koniecach tiež je so dešťovalo bohužel pošitko nelica s vedrom, správne pejne nesme také zbožomili, tiež dežďenca tu odládame. So dešťuje bohužel ižo celú kvílu, ale za to je ta hala tu mimočica vizor perfektná a tiež koniecach tam mejachu brožňu, tiež môžachu so šice hoj stupič a očaknič duniš by dešť nimo. Ve otruje potom by zase riane vedro, ze 16 mústami a opravdže aj tužto ľudžimi tež, zviesky, hune tak v Rádvoriu potom, tam miachme zase pancat vedro, ale zajímavé kobuky sme tam na každý pád vúľadali, tež Koščicach, 15 mústvo, hune tak kulovie, 20 mústvo, týdžen na to, opravdže tužto mústvo, každý týdžen, 20 je šako tež maximálna ličba. A potom posledný týden by to opravdu perfektné zakončenie Rožinče, ešte raz 20 mústvami. Tiež s ranným vedrom a opravdu najviac ľudími. Lica při jednej stácii, viacač cista, tam na každý pád bychu, vyzo sa to češko trochuje. Tiež dženca tu v Miločicách, zmieme niečo nešto, okolo 300-400 stácia myslu, ale ja som opravdu úplne v trochovaniu. To robíme potom raz přeličiť. Na každý pád fazit, opravdu jara deri rádžená letuša beach tura 2026.

Trenja ra štvorčfinálu zajíva. V tutej rie nastupite na rajništu jeden Zambuka Ostar s potekým zakytova titula Přečivo Petr Kluče a na druhém boku na rajništu 2 raje Serbska raketa Přečivo Bobkec Svojbje potekým Jarasilne Cilky Haj a Mustvo Haj a Malinovky stejte runie tak v štvorčfinálu to potom nedom seda tuta partia a SMM Přečivo Jesačom tež nastupia v štvorčfinálu. Tak, so je skupinská fáza netko nimo, ale kajž sem hižo rozkvat, máme tutun aj woblbovanú Lucky Loser Challenge, ta je so Loni Jara, der je přiuzava. A prvný džel tutie challenge bie, so dobiahu mústva do turniera, při přizeveniu nudom jeden typ od tedačka, otrý tým dobuče skupinské fáze přerizne najviace dobku a keľko, a čím dokladnýšo ste typovali, čím viace dobku, púčuje v prvným džilu tutie challenge na váš konto, na konto tutých aj 12 mústvo, kocíž so nešcú môli za kaunú fázu kvalifikovať. Po přichodnom spive potom naša Ježbeta tu pilne líči a spýta všetko tu práve uhodnočiť. Po přichodnom spive potom zoniče, štuje v prvným dželu tutej challenge najviace dobku na romadžiu.

0: Aj pre ní štvorčfinále ja sa druhne zakončil a miestrujím sú tam tiež rally Zambuka All-Stars. Potekým aj osobite mústvo ja raz praju, oni môža lieca potekým k štvrtému ráze za sobou tu náš veľký finále mimo Čícach dobyť. Ja si myslím, to je jasné, že sa to dotal nikomu poradilo nie, ale oni sme to tiež již oprajili cečí raz za sobou, to by prvný raz bylo. A netko potekým je možno štvrt raz dobyť a rúne sú sa snadne s dvema dobkom aj odstavka přesadžili. Potekým je ešte šitko nucka, přímný ste kapitán Kašpor Čísvok. Hej, běží dotáž šo po pláne, alebo by tiež již o trošku snadnýšo, ať še si to očakovali?
1: Přesto, že jsme někde popílali, nebo já na kůži pat, šo po pláne běží, musí možno dvě snadný rýmily, ale nekak to po nás tak jo, že musí po na konci šetce s jenom alebo dvěmi dobkami přesadit, můžeme. A aj musíme hať, čo to ja vás pokojím.
0: To by sa tiež jedna vysta kvalita potom takého turnírového mústva, kýž potom na dybk tiež funguje a tiež po takej snadnej ryb, on sa na koncu toho přesadí. Pytne, či vy netko tu také v hali alebo pošitko nebyl turníra, zos, či vy snadno také trošku, aj ja praju vás, neoplúvané mústvo, kýž aj také mústvo, kýž přeco dobuče a da počnem, že pytne, či vy sú druzy snadno trošku žalivý a so přečivo vám ešte snadno 10% bolje pracuje, alebo prajšte nie, tak to nie.
1: Aj, vyzom už asi všetce, co chce pomôcť jemu, jen tam musím s dobrými rajerami jeden dinky odobuť, že on nikdy neobľúbované smutné a nebo v kraju. Snadno, nikto musel dojel, ktorýž nerade na nás raja, dokýž on im vyžal, že mu silné smo, ale aj nie neobľúbované šnic. Kúže musel majú svojich aj fénu, když to tak prajíč môže, môte mámo a tamo tie.
0: Aj, tak to by to byť. Aj, Sile, jednoho prašeného džeta poprom, te cí pokále potom ste a máte to separátnu vitrínu za naše zadkula pokále, že by máte to ste a majete jedno osobite miestno, alebo skrýrení, že nikde posledný komor, co ste a správne?
1: Nie, to ste a po našo najlepšo rajera Eliasa Vestvie, tu na Jensa akle jen foto posol s našimi svým kamorkom, že ešte horeka ste a ja môžem sa veseliť, když tam Jensa zase jen pokále k tomu šinže.
0: Okej, okay, da sa nádiam, zašte tam dosť miestná je. My na kúžepad tún foto podľa nás na Instagram do našej story stajeme. Ja si myslím, to sú šíce čipní, kak to také upadá, kdež také cí. Snáno potom požíš o 4 zadkula víč finál pokále podľa sa stea. Ja som niečo slyšal, ale máte tiež lieca nové triko. Ešte popravom, tak ty máš ešte tún staré triko zdraštené, taký písané, aj lila, červené, žlote. Ale máte tiež no merch, tak rec, nové triko. A samo se sponsorami, kak tomu?
1: Hej, na spielne Elias, ja sa lica jemo po Henčke naprašovač, bohu te lušt mili nám snano tie pulovre, kolora, nojce, ako musel sponsorovač. Ja to mi jenu mailku písal, že kus vábeno za nás činu, že sme s tými dobytkami, ko sme hačo nieke zna docpili. A po nej to poprom relatív nekomplikované bolo, to sú prajli hej rade, a nieke mamo im naše tanktopu hate pulovre.
0: Super, a pon, das war pon Torst.
1: Hi, da ja eine dobe Frage noch. Mal lader das doch gut. Snano ja mal gut. Ja.
0: Okay, müssen wir nach Küche paar Chipni, Hatzer to Jensa, Zambuka Ostos, Schwarte, Dobitsche, Sasobu. Poradzi, aber hat Snatch Wopraudje nicht du zdruich musst, wo sie muss Jensa tu Titul Zakovac na Küche paar, je die stoischte Qualite na tamnej stronie stajne zastupiene to pokazaja tiež snadne úsledky. Zakytovariu titula, potajkým my sme čipni a bio úsovania potom je zoniče štú, co tu ve veľkým finálu Mimo Čícach na koncu přesadí.

0: Exact cu la
1: Neusă Zeusă Coșdu Pongedu.
2: Prinje koparske mústvo Sokova Ralbice Hoki je piat kvečo Kruščicach serbski derby ve okresnej Vyše Lize z 3-0 přečivo prinjemu mústvu športovej jednotky Kruščice dobylo. Rota celých u druhým počasu Niklas Schneider, Aleksandr Wauda a Richard Schneider. Rúk zazbiehe do nové sezóny, v teritoriu západovúžiského koparského zviazka by nimale 500 přiladovariov vidžalo. Kmenský derby klasu níže v okresnej líze mies kopariemi z Minakava a Radvoria by so 2-2 skončil, rú Minakale by 150 přiladovariov vidžalo. Přepytovanie po vorožení budyského tovarstva Divine Jane přes trie pravicarskú skupinu v januáre 2025 je so bez úsledka zakončivo. Kajž státne rečníctvo ze Zorielca z Džili nesú so žáni v obdielení skučičeľo zvěstčič moli, tež nadpad na osoby před budyským modinským klubom Kurti júliu 2024 so dále nepřepytuje. Tež tam nesú moli žánoch skučičeľo úsledžič, při nadpadže před dvěma letoma je pozdatně pravicarská skupina dvě osobě zraniva. Serbská vyšša šula ve Worklecach zahájí s novým šulským letom pilotovou fázu za nový koncept vuknenia. Šulerky a šulerio mají přichodže bude samostatně dživač a so při vukneniu bude sami organizovač, tež vopkát s médiemi mají trénovač, mimo toho zmeja každé čtvrč leta každým letníku čežiščo, s kterýmž so vo sebě zabírají. Co by so to od časa sem rádživo, so dvojne hodiny od 10 menšinou skruča. Direktorka Diana Šočina praji na naprašovanie, so reaguje s tým na vúžadania dženstnišieho časa a nádžije so, so s novým novoriadovaniom dječí lepie vuknú a si tež same lepie pomáč vedia. Štonače mladých ľudí z Hornie Vúžice je so obdelilo na Letušej akadémii komorno-hučbného svedženia Hornia Vúžica. Miachu 4 dny vúčbu podľa uznamných docentov, mes akademistami bieštaj Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmarec z Kašec. Wobaj wopytataj budyski serbski gymnazij. Kurs za młode hudźbne talenty narodže w rodzišću nawiedowaše čelist profesor Nils Mönkemeyer. Nazvučovanú komornú hudźbu predstajich u młodzi hudźbnice nedželu s koncertom cirkvi v Barče.
0: Zadkula.
1: Neusy Zeusy. Kuždu ponžedu.
3: Ach, Kala. Što máš tyžen sa očo předjúdžone? Žence, pundžela. To dala vizo jenoš.
4: Zadkula, bič.

0: Zadkula.
1: Naš teda heva.
2: Naš krásne Zadkula Beach spiel tobie a do toho sme slyšeli naše neuste zevste s dybkom dževečich, keď všetko miestom sme potajkým hižo druhej hodine našeho dženstnišho usobania a viezo sme dále Miłoczycach live. Při veľkým finálu našej Beach Volleyballovej tóry 2026. Turnier je miestom horcej fáze a blížime sa so všetko dále napiatému finále, prvný pofinále tu hižo beží potajkým aj potom rávo cvičemiestno a finále ište pobrachujte. Naša Lucky Loser Challenge ta tež ište dále beží, to môžu netko ište riec, zo po příchodnom spivie potom pokročujeme s druhým dželom, prvný džel tunšte sa tu ište uhodnočí a potom sa zetkáme v předrumie tak riec tu tej Jichanskej hale, tu ste tej rajnišči a potom tam je předrum a tam sa potom stajne jeden rajer od všetkých mústvov, kýž nie sú si do kaónie fáze aj môli uvojovač, si tam ezo so kvalifikovač. Všetci sa potom tam prídku zetkajú, so bychme našu challenge dále môli činiť a potom Lucky Losera brzo tiež mytovač. Ale bezo tiež druhej hodince dále super hudba sida, za tutun je dále náš Franz zamojte.
3: Tež ja vítam vás do druhej a s tým poslednej hodine Zadkula Beach Toury 2026. A vo pro hudbu som sa hižo postaral. Janka Hanka zaspieva z nového albuma Vokomiki spiev Zabudené.

Gdańsku idylu. Boži se vůjky šin, na ravnice navala se nepytaja kaolín, ale brune zlato, spí v úbokové podzemju. Cečivé jsou oči cudzo, chceme našu brunicu. Tola to nie možno, tam stejí tola statok. Skupci je to šojina, hej domy znamas jatok. Vůjky pak či pěněz, ach jana noa

0: Pofinale je nimo rávodzeče miestno s Rodinom Záhy a serbská raketa je to šaftnová, što je v posledných minených cioch letách. Kujže tu spýtal, oni sú sa přesadžili v pofinálu přečivo za Vuka Ostal z 18-1. A stia v finálu potek im Zambuka Allstars nastupia v rie od 7 miestno přečivo Jesačom. Hoj. A v finálu serbská raketa přečivo Malinovce. Paralelne chceme netko na druhým rajnišču potek im nic na tým, že sú rávo 7 miestno převedže našu Lucky Loser Challenge nedom převesť. Tu nekoci sú, ja sa nádžiam, to budú ište jace. Ja skrutka ižo raz rozkvadu, što potom po příchodnom spive tu činíme. Ja mám potom tři prašenia na vás. To sú trochovanské prašenia, ja si myslím, nikto z vás nebude konkrétnu vodmu znať. Tobie zvuk zo sorávo cieča miestno zají, kaž prajene tři trochovanské prašenia, ja nedom na vás stajú. Vy potom bola Franca, bola Haline a bola Marte vašu vodmu zalogujete stajne. A potom, čo už najlepšie trochuje v tých cioch prašeniach, kombinované s prvným dielom našej typovej, respektívne Lucky Loser Challenge, potom to sa zhromadže zlíči a dobrý čer je potom náš Lucky Loser, OK? Jeden spiel a potom my tu kvizujeme.
1: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: našara, bo ceče miestno tá bieži tam z tej runie 8-7, potajkým snad na to na každý pad rá mies druhým tam Zambuka Osta z Raja, ale my chceme tu netko našu druhý džil našej Lucky Loser Challenge převiesť a tu steja viacore mústva a ceďa so na tým občelič, ja som všetko ižo raz rozkvat, netko so potajkým trochu je prvnie prašenie skrotka přemyslič a potom zalokovač. Kak vůlky je náš letuší pokál za dobyčera, když tam je prytku na tom podestče stej náš beno jud skrutka hore džarží, jenož vota lokaládač, nic nekak ronič a mirič, vězo nic, trochovač, kak vůlky tun aparát je. Skrutka přemyslíč, potom nudom vodmou napísač. 5, 4, 3, 2, jeden. Vidíte, jsou úsledky napísá, já náš Franz tu mestrům písá. Tam jsou 43 cm trochu, já tu je zadkula 34 trochu, a fil je trochu, a peča 43, 39 a 37 a po. Korektná odmova je 43,2 cm. Dále je druhé prašenie, koľko kilometrov je náš svuchomobil po džensnišej stácii k letušej bičtúrie jeho. Nie, nic po džensnišej stácii na našich stáciach doto. Po takým BU 9 stáciu, koľko kilometrov je náš svuchomobil jeho. My sme to tak líčili, start stajne tam náš svuchomobil odjeďe pri studiu Budešine, potom ke stácii a vyzo zase domoj. Nie to samsne kaž Loni. Loni sme mili menej stáciu, sme mili druhé stácie. De praženie je samsne, tá distanca pak je hinajša. To by jak vyzo přelohko bylo. 9 stáciu dohromady. Najlepšie netko vieš, že? Ale to je opravdu trochu, ani přelíčiť je ťažko. Jeden trochu je tu 4 stá, nieže než to kilometrov, 270 kilometrov. 7,5 kilometrov. 450 kilometrov. To je chytrovele. 450. Sušice zalogovali? Aj? Korektná odmova je 192,8 kilometrov. A netko, posledné prašenie. Koľko mústvo je so dohromady na všetkých stáciach leca v obdželivo? Po takým stajne každú stáciu maximálne 20, čo? Rede sme tej všetko raz naličí, už tuže to kežbo autostanov môže trošku lepe trochovať. Ja som vede rúne prvne hodince ešte všetké mústva naličí, všetké odpovedné líčby. 5, 4, 3, 2, 1. Tu sme v 110, 120 či trochu je, 120 či? Aj. Tu. To je to opak zrozumené pozdáču. Dohromady, na každú stáciu, tam sú vždy 20 na jednej stácii. Čo ty prašno?
1: Zählen die Mannschaften oder wie oft Teams teilgenommen haben?
0: Der Mustwa, kisch su so wobdželili, potek im tisch dvojc, also každú stáciu šetze 20 maximálne a potom kurz džibit, potek im 108, že sa je tá maximálna líčba. Ja. Was ist eine Chance, an jetzt kann ich sagen? Hast du nachgesagt?
2: Wetterschutz. Wetterschutz,
0: ja, okay. Da brauche ich auch mal 160. Also, hi. Da ja, wo brauche ich logisch, da hätte ich Rekord, was da wie nach Bietstore. Da war ich eben zu nasche Torwands gepraschen, aber ich möchte nicht gar schiet, gar uhr, noch schiemen, aber dann preimen, stuhe nach Sack Loser.

0: Zadkula.
1: Šrapjec.
2: Od 21. do 28. odmije so v Komorowie Hutowa Nights. Piatk večer piskeja DJ Ben Davis, Elektrozalat a Hangover Crew a sobotu očakuje vás na Mainstage DJ IKG Diskotik a Kleptograf. Nimo to, môžete so na Technoflorie zaso na Hangover Crew vieselič. Kun studenia dađa komoročenio potom kusk mirnišo vukličeč a to zgula šoveka nonu a šalakorými zabavami za svojbu. Tuž nohce kun studenia telko sviečič a račon ešte aktivnejšie pyta, nech dojnže si sobotu do 28. do Kopšina. Tam vodmier so po dlhým času zase junu sportové vubedžovanie vo najsilnejším Serbie. Tute započne so što na čo hodin cicečí při kopšinianským rodišču. Jeli máš lošť, môžeš so na Insta, pola nuprakom modžine abo pola pauka pšizevič. Za to trebaš ešte 2 do 4 pšečelo, sa menša jenu žonu vod mústvo a pšinošk vod 5 euro. A tu hišče jeden termín daleko v příchodě za měsíc, dokvaniša 8. džiato, od měso v srbských Bazlicách bunkerová party. A to od 21 hodin při hače v srbských Bazlicách. Potekin, jeli zon ještě tak spontánní z plánování, můžete si bunkerová party v srbských Bazlicách do vaší protoky zapísač.

Seča, Seča, rozhodná, sadžba, sotúra je znova snadné, stav 4-4, vône Malinovky urunali, dokéž je bůl tu horeka na, hej, na drevo přišel, to je vyzor tuž stajne te užadanie, bobkec Jichanské haly, tu máme verch, tu nie je pše vysoký, tak zo drobia som ústva tu tež trošku na to připodobnič, potom trošku nišo přistajč, tež při uzača dobia opravdže jara čiste byč, dokéž je vak, kaž kic bůl so dotkne je verch a potom so odfizda, 5-4 za serbskú raketu. Matej Kobov Pšiusa, Diana Pšistaj a silný nadbier, ale Pšiusate, respektíve direktne na sopreky. Trošku daleko Pšistajne do bloka. Protože tam a sem stajne a potom sú Malinovky z Božovny, môža urunač, 5-5. A Josef Krauc s nadokom. Levico, tiež niečo osobité ve volejbulu. Je to tvoza Pšistaj. Nadbier, dosaka Kilian Sisch, tu, hej, nie pravie, trichu bul, dosaka, 6-5 za Malinovky, Josef Krauc znova. Ale předaloko, rune ište tak, uladal a ruce ročo ščanil Tiberius Statnik, to vie, Matinuk, netko 6-5, Matinuk s nadokom. 6-6, pravie. Nadok dosaka, 7-6, na tuto miestne ižo raz Vulky Jack, šako so naše vysovanie ke konci kila. Na Bobke Cvojbu a šitkých, ký sú tu koho, dokoho, okoho Bobke Cichanské hale, tu šitko spšiotovali a nám tiež lieca zase naš Vulky finále tu zmožnili, šo zase perfektne tu tiež svieca. A netko môža som Malinovky trošku odsadžiť. Dvajdotka je předskoka 8-6. Jana nadávko motoreka. Nie, Antoni Rebe to je vodajče. Diana aj na tamnom boku. 7-8. Kilian Cish, Mabul, spříhodvane za nadávok. Dosredža. Přijúzate od Josefa Krauca, nic ideálne, tak zrobí so od Horeka prekýrač s normálnym přírodom a potom opravdu silný nadbier. Tady krečmo sreč bloka preky. 8-8 tu stejí netko skrotkajša svúčbu a potom smieme tu nadžiomne live do večeria. Hej, svišeč a skrotky interview ešte. I get those goosebumps every time.